0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.

se vrací, tak u srdce mě sevře ten zvláštní pocit. Čas prý rány hojí, ale někdy mu to trvá a já musím prosit. Bych zapomněl na vše, co bolí. Ale vím, že mnohé sám jsem si zvolil. Když vzpomínky se vrací, ty černé jako havran, mám v duši.